0: Otec s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
0: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9:00 večer.